0: ale se ví, to on tohle jindrýka.
1: A ono je na nebe díky zvěle.
2: Little Kraber senil, máme testo.
0: Ono za kádro, fomono dělí opa.
1: A slíhe, smakli, a slíhe.
2: Little Kraber senil, máme testo.
0: Kejke, mítke, má herka, má chadronka, zahle.
1: No, díky, jsi, jos, jos.
2: Little Kraber senil, máme testo.
1: Kovír, vy je jur, fuše,
0: tak on ten. A ví, kuk, mou ho má merno.
2: Little Kraber senil, máme testo.
3: Witches.